0: Je to náš šerif Koněvič. Muzička žádá za Mirilu Ilija Sarajevo. Noťas mi se sudina mienia za našu Mirilu.
1: Noťas mi se sudina mienia.
0: Šerif Koněvič.